Jebem ti Boga i sve svece po spisku budolo jedna, bravo. Svaka čast. Ko to tako zna srpsko-hrvatski? Svaka čast, rock and roll. A, moj prijatelj, da, rock and roll. E, vi ham så vengal trabik. Jeg er endelig nu. Für mehr. Schreit's einmal Zugabe. Zugabe. Alles klar. Danke sehr.